vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen prosecco.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
9: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
10: Dance Radio.

Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou sýr slanina Twister nebo sýr slanina Zinger.
5: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bohemia Sekt v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Bila, to dobré začíná u nás.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
8: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
9: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
10: Dance Radio.

Krásné dobré ráno, tady je páteční den s rádio na 89 a 102,9 FM. James Rush, knows what she's doing, právě teďkon v našem éteru. A před námi úžasná 120 minutovka toho nejlepšího minimálně staneční muziky. A my se tak začneme spolu připravovat na nadcházející víkend, který by podle všeho měl být naprosto letní a fantastický. Z muziky mezi 7 a 8 nabídneme Love Station Teardrops. Čeká nás taky Ferek Down, Alex Mills, Heart Touch. Tak krásné páteční ráno s Dance Radiem. 7 hodin, pár drobných k tomu, my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio News. Po chladnějším období se pro Evropu začíná rýsovat další výrazná vlna veder. Nad západní částí kontinentu by se na začátku příštího týdne mohla vytvořit tepelná kopule, která se následně může přesunout i nad střední Evropu. Některé modely přitom naznačují možnost teplot kolem 40 stupňů Celsia. Letadlo společnosti EasyJet mířící z Tenerife do anglického Liverpoolu se kvůli hromadné rvačce na palubě muselo vrátit do výchozího bodu. Konflikt byl natolik intenzivní, že pilot krátce po startu stroj nad Atlantikem otočil, aby znovu stál na Kanárském ostrově. Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, které se vynutily evakuaci tisíců lidí. Vláda to odůvodnila nepříznivými meteorologickými podmínkami a nutností mobilizovat velké množství zdrojů. Píší to španělská média. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně jasnou, polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 7 hodin, 15 minut k tomu, krásné dobré ráno, tady je páteční Dance Radio, páteční ranní fresh na 89 a 102,9 FM. Já jsem Andy a přeju vám naprosto pohodový pátek. Nevím, jestli jste to měli tenhle týden teda stejně, ale za mě se teda tenhle týden asi možná navzdory tomu počasí se táhnul a byl extrémně dlouhý a já jsem rád, že je tady konečně pátek a my se tak spolu můžeme připravit na nadcházející víkend, který by samozřejmě aspoň teda z toho pohledu, z toho počasí měl být naprosto v pohodě a nemělo by nás překvapit žádné studené počasí jako tento týden. Dneska tedy pátek 24. července, svátek nám slaví Kristýna, takže všem Kristýnám přejeme všechno nejlepší k svátku, to samozřejmě, a taky ať máte holky dneska svůj den, tak jak jste si ho, já nevím, třeba nějakým způsobem vysněli v dnešních sech, nebo jak jste si představovali, že strávíte svůj pátek. My na Dance Radio tady se pro vás budeme snažit dát to nejlepší taneční muziky. Za chviličku už nás třeba čeká novinka v našem éteru Ocean Highs by Jubal. Bude taky N21 Timmy Trumpet anebo Ferek Down. Tak krásné ráno s Dance Radiem.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance.

myslím si, že na páteční ráno se naprosto tenhle ten styl pohodovýho hauzíčku v rytmu Ferka Downa a Alexe Millse úplně hodí. Pecka Hardwich, naprosto fantastická věc, která teďkon proletěla éterem 89 a 102,9 FM. Máme přesně půl osmí a zdravím a vítám u poslechu ranního freše všechny, kdo teďkon naladili ty nejvýstaneční vlny v českém éteru a taky pokud se právě probouzíte, tak vám přeju příjemný pátek. No a my si půjdeme rovnou říct, jak to bude na konci pracovního týdne vypadat s počasím. Počasí. Celý týden jsme měli tak nějak jakoby pochmurno a teploty byly hodně nízko na to, že máme červenec, ale dneškem se všechno mění, protože před námi je celý pátek a samozřejmě taky nadcházející víkend. Nejdřív začneme u dneška, tak co se týče pátku, tak dneska jasno, polojasno, odpolední maxima mezi 24 a 26 stupni. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž, ale o víkendu, přátelé, se teploty budou pohybovat okolo 30, což je samozřejmě super. Vlastně by to takhle mohlo být, že v tom týdnu, kdy chodíme do práce, tak ty teploty jsou trošku níž, ale na víkend v tom letě to může takhle vystřelit k těm 30 stupňům. Já jsem spokojený. Na den srádu jdeme dál za muzikou. Cream a Metric, bude taky Fastboy anebo Duke Dumont.

0: Dáváte si páteční den s rádio, tohle je Duke Dumont, Your Lovin, fantastická věc Féteru na 89 a 102,9 FM. Právě teď 10 minut před 8 hodinou raní. A my se pomaličku připravujeme na nadcházející víkend. Myslím si, že řada z nás už přemýšlí, jak ten nadcházející víkend stráví. Samozřejmě jsou mezi námi tací, kteří bohužel budou muset vyrazit i do zaměstnání a bohužel tento víkend se to týká i mě. Tak k tomu případě, v tomto případě mám pro vás jednu jedinou možnost, jak to dobře přežít, a to setrvat se společností Dance Rádia. Takže toho rozhodně využijte a pokavať třeba budete někde v místě, kde nemůžete chytit vlny 89 a 102,9 FM, tak je to naprosto jednoduchý, protože i my tady pro vás máme řešení, a to, že si můžete na různých obchodech stáhnout naší aplikaci Dance Rádia, tam pak už vám stačí jenom připojení k internetu a můžete nás ladit kdekoliv. Dalo by se vlastně říct, že kdekoliv po světě. Takže určitě mrkněte aplikace Dance Rádia, tam jsme pro vás taky s tou nejlepší taneční muzikou. Do 8 hodiny zahrajeme Milo Drop the Pressure, anebo taky bude Matt Cesary.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True peace, love, acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Už tam bude?
5: Nech toho!
4: Raději už tam bude?
5: Přestaň! Chtělo mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.

Meca Sarej, Dylan Francis a James Carter, tohle je trojice, která se postarala o tenhle ten track Close Your Eyes. Naprosto fantastická věc na závěr první hodiny pátečního ranního Freshe s Andy Roadem na Dance Radio. No a před námi je další 60 minutovka a my se půjdeme teď podívat na to, jaký tracky si vlastně zahrajeme v příští hodině. Tak můžete se těšit třeba na Jack Wins, pecka Yes. A čeká nás taky Boys Noise, Scream a pecka Trip. To všechno a mnohem víc mezi 8 a 9 na Dance Radio. My jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Několik týdnů intenzivního horka ve Středomoří se výrazně projevuje na teplotě mořské hladiny. Ta už místy dosahuje až 32 stupňů Celsia a na některých místech je téměř o 6 stupňů nad průměrem. Cena severomorské ropy Brent se ve čtvrtek poprvé od května vrátila nad psychologicky důležitou hranici $100 za barel. Hlavní příčinou je podle analytiků pokračující konflikt mezi Spojenými státy a Íránem, který ohrožuje trasy důležité pro přepravu ropy. Plocha, kterou v Česku zabírají výrobní haly a sklady, postupně roste. Stále více jich ale zůstává prázdných. Z necelých 14 milionů metrů čtverečních průmyslových hal ve druhém čtvrtletí bylo volných 5,8%. Počasí. Pátek očekáváme jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

8 hodin 17 minut k tomu, vy si dáváte páteční Dance Radio, páteční ranní fresh s Andy Roadem. Momentálně nám dohrává Sissy Peniston a pecka Finally, naprosto fantastická věc, která se hodí takhle přesně na to ranní vysílání. My se jdeme teď podívat do Švédska, protože švédský streamovací gigant Spotify spustil masivní čistku a nemilosrdně zasáhl proti vlně nelegálního a podvodného obsahu. Ze své databáze vymazal přes 75 milionů skladeb vygenerovaných umělou inteligencí a cílem tohoto historického kroku byla ochrana licenčních poplatků, které by jinak skončily v kapsách podvodných botů a spamenu místo u reálných autorů a hudebníků. No samozřejmě pro všechny poctivé tvůrce přichází teďkon ta zásadní zpráva. Spotify hudbu vytvořenou umělou inteligencí vlastně nezakazuje. Jdou tvrdě pouze proti spamu, podvodech a botování. Problém takzvaného AI slopu dosáhl v posledních měsících neúnosné míry. Šlo o tisíce generovaných tracků tvořených na základě jednoduchých promptů, například 30-sekundové ambientní smyčky nebo zvuky deště, které boti hromadně nahrávali na platformu, uměle je přehrávali a vlastně tak dojeli systém o peníze, takže vlastně takovej, dalo by se říct,

0: normálního běžného života. A samozřejmě pokud i hudební producenti najdou nějaké ulehčení v produkování hudby, tak určitě jsem s tím. Ale zároveň si myslím, že by neměla, že by vlastně ty tracky neměly být uznány, pokud je to pouze umělá inteligence. Jdeme dál na muziku. Band Alien Fury a taky Jamie Jones.
1: Usedněte za volant nového vozu Cupra Formentor a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 8 843 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio.

0: Jamie Jones, Cameron Cox, State of Mind právě teď. Na 89 a 129 FM máme, přátelé, přesně na vteřinu, 8:30 ráno a myslím si, že teďko je přesně ten pravý čas na to, aby jsme se podívali, jak to bude vypadat s počasím na konci pracovního týdne.
1: Počasí.
0: Pátek očekáváme jasnou, polojasnou oblohu. Denní, odpolední maxima se budou pohybovat mezi 24 a 26 stupni. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. A už zítra v sobotu bychom se měli přiblížit zase ke krásným letním 29 stupňům a neděle bude patřit taky letním teplotám, tedy někdy okolo 28 a 30 stupni. Tak užívejte stále i nadále páteční den z rádio, před námi je další skvělá nálož, ty nejlepší taneční muziky. Bastille, Maupi, Jason Status, Madonna, Above and Beyond, anebo také ATB.

Děláte si páteční den s rádio 89 a 102,9 FM, ATB a David Frank a Take a Moment právě teď v našem éteru 8 minut před 9 hodinou. No a po 9 už tady přivítáme moji kolegyni Katie se svým dopoledním drivem. Odpoledne tady pro vás bude taky odpolední show s Michaelem C, takže já si myslím, že páteční program na den s rádio je více než nabitý. My do 9 hodiny zahrajeme třeba ještě skvělou věc od českého DJ producenta Davida Nováčka společně s DJem Barbrem, pecka On Fire, a bude taky Delight Grooves in the

naprosto fantastický závěr pátečního ranního fresha, taky posledního ranního freše v tomto pracovním týdnu. Delight Groove Sin the Heart právě teďkon na 89 a 102,9 FM. Přátelé, jsme na konci, přeju vám pohodový víkend, mějte se krásně, užijte si ho do sytosti a po víkendu se na vás budu těšit hned v pondělí v 7 hodin ráno. Teď už po 9. hodině Katie a její dopolední drive. Mějte se krásně, loučí se Andy a v pondělí ahoj. Po chladnějším období se pro Evropu začíná rýsovat další výrazná vlna veder. Nad západní částí kontinentu by se na začátku příštího týdne mohla vytvořit tepelná kopule, která se následně může přesunout i nad střední Evropu. Některé modely přitom naznačují možnost teplot kolem 40 stupňů Celsia. Letadlo společnosti EasyJet mířící z Tenerife do anglického Liverpoolu se kvůli hromadné rvačce na palubě muselo vrátit do výchozího bodu. Konflikt byl natolik intenzivní, že pilot krátce po startu stroj nad Atlantikem otočil, aby znovu stál na Kanárském ostrově. Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, které se vynutily evakuaci tisíců lidí. Vláda to odůvodnila nepříznivými meteorologickými podmínkami a nutností mobilizovat velké množství zdrojů. Píší to španělská média. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Now, we're gonna get real weird here in a second.
1: Přátelé, za náma Endor a Fear of Etheru Dance Radio a my pokračujeme dál. Já vám přeji krásný dobrý ráno. Máme pátek 24. července a svátek slaví Kristýna, takže já vám přeji krásný ráno a taky všem Kristýnám. Všechno nejlepší, startuje dopolední drive i dneska. Samozřejmě se budeme příjemně ladit na víkend, omrkneme festiáky, mejdany, mrkneme se, kam vyrazit třeba na dovču a určitě se podíváme i na velmi zajímavý témata, nejenom okolo muziky, ale taky i technologie. Takže to všechno ještě mnohem víc vám nabídnu a doufám, že se budete příjemně bavit, protože pro vás mám i fantastický playlist. Dot Many Panic, taky novinka od Clean Bandit, Medusa a spoustu dalších melodí. Katie s váma do 12. hodiny a vám přeji krásný dobrý ráno.
2: Dance Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio.
3: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
9: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.

0: jeden z nejlepších a mých nejoblíbenějších producentů celkově v drum and bassu a v tomhletom žánru deepu. A taky mainstreamu Wilkinson, Back to Life na frekvencích Dance Radio, naprosto úžasná věc. Úplně jsem se zasněvala. No a teď už se pojďme podívat taky na další velmi zajímavý tip na výborný film, který už má upoutávky a je velkým tahounem na letošní podzim, konkrétně 17. září totiž zamíří do film, do kin další pokračování snímku Resident Evil. Já myslím, že tuhletu značku nemusíme nějak zvlášť představovat. Je to vlastně horor, který vždycky nebo se proslul do povědomí diváků vždycky jako epidemii a lidi se tady proměňovali v různý nestvůrky a tak dále. No a tohleto speciální pokračování už nás čeká i konkrétně v září, kdy tedy v novém příběhu v podání Austina Abramse, což je kurýr rozvážící zdravotnický materiál, tak se nevědomky ocitne uprostřed zběslýho boje o přežití, kdy se svět okolo něj po úniku smrtícího viru začne propadat do chaosu. Takže prosím vás, zase smrtící vir, spoustu různých proměn lidí v různý nestvůrky a tak dále, takže je to klasika. Ale co je zajímavé, že během tohohle snímku můžete obdivovat i pražské ulice, protože není žádným tajemstvím, že vlastně jako se spoustu scén natáčelo i přímo tady v Praze, v centru a v různých ulicích. Takže 17. září už tenhle ten snímek míří do kin a vy už si zkrátit čekání můžete s kouknutím tohohle traileru, který už je oficiálně venku.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Dance Radio. Dance Radio.

0: usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
6: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
7: Přesně tak, na Den s rádiu jsme zpátky, doufám, že máte krásný páteční ráno, máme dneska 24. července, no a přátelé, už dneska 24. startuje další druhý víkend na vlně Tomorrowlandu a samozřejmě i tento víkend bude totálně našlapaný, vy můžete průběh hlavní stage, ale i ty další druhý stage sledovat online v rámci speciálního streamu, ať už přes přímo web tomorrowland.com anebo i přes další platformy. No a druhý víkend festivalu, tak ten se také, stejně jako ten minulej, by měl uskutečnit bez velkých ohňostrojů s omezenou pyrotechnikou, která je povolená pouze na hlavním pódiu, na hlavní main stage. A to rozhodnutí navazuje na omezení zavedená během prvního víkendu a samozřejmě budou se týkat i belgického města Boom, kde jsou zakázány ohňostroje, pyrotechnika a tak dále kvůli právě suchýmu počasí a zvýšenému riziku požárů v celém regionu. Zároveň jsou zrušeny i v průběhu festivalu a v průběhu těchto dní různý osobní grilovačky a tak dále, zakládání jakýchkoliv ohňů, takže probíhají přísná bezpečnostní opatření. Co nabídne druhý víkend Tomorrowlandu, který začíná už dneska v odpoledních hodinách, na hlavní stage třeba Alok, Miss Monique, Armin Van Buuren, Calvin Harris, Mallgrave a spoustu dalších. Každopádně vás čeká 16 stage napříč žánry elektronické scény, takže veškeré info najdete přímo na webu Tomorrowlandu, na sociálních sítích a pokud tam vyrážíte, tak třeba věřím, že se to užijete i naživo. Teď už vám letí Shy FX a Roll the Dice.

tak to byl návrat do 90. za náma Ultranate a Free na frekvencích Dance Rádia. I tahle ta věc nesměla chybět, máme skoro 2:50 a už za malou chvíli se rozezní v našem éteru Jamiroquai a třeba Runaway.

0: představíme si i novinku v podání Kygo a Take Me Back. Už mezi 10. a 11. mrkneme na novinky třeba na Malorce a zároveň se mrkneme taky, co nás čeká v úvodu v rámci festivalu Let It Roll a taky se mrkneme na nejnovější průzkumy okolo elektronické hudby. Teď už ale Andy, zprávy a počasí. Přeji vám krásný ráno.
1: Několik týdnů intenzivního horka ve Středomoří se výrazně projevuje na teplotě mořské hladiny. Ta už místy dosahuje až 32 stupňů Celsia a na některých místech je téměř o 6 stupňů nad průměrem. Cena severomorské ropy Brent se ve čtvrtek poprvé od května vrátila nad psychologicky důležitou hranici $100 za barel. Hlavní příčinou je podle analytiků pokračující konflikt mezi Spojenými státy a Íránem, který ohrožuje trasy důležité pro přepravu ropy. Plocha, kterou v Česku zabírají výrobní haly a sklady, postupně roste. Stále více jich ale zůstává prázdných. Z necelých 14 milionů metrů čtverečních průmyslových hal jich ve druhém čtvrtletí bylo volných 5,8%. Počasí. Pátek očekáváme jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům a bije ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou sýr slanina Twister nebo sýr slanina Zinger.
4: A s kódem KSC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KSC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen prosecco.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fructis šampon za 99,90 a Whiskas kapsičky pro kočky 40x85 gramů za 299. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Na Den srádu jsme zpátky, doufám, že ladíte páteční dopolední drive a my už se pojďme podívat na nový zprávy a novou statistiku v rámci oficiální zprávy, která vlastně mapovala žánry a vlastně jako poptávku po nich a tak dále. A na základě několika analýz a dat z pololetní zprávy společnosti Luminate právě za rok 2026, která byla zveřejněna začátkem tohohle měsíce, tak vzešlo opravdu černý na bílým, že elektronická hudba dosti zásadně překonala všechny ostatní žánry, co se týká vlastně jako zájem a zájmu o právě jako rostoucím vzestupu. Takže prosím vás, elektronická hudba patří zatím v letošním roce mezi nejrychleji rostoucí žánry. Je to teda jakoby studie, která probíhala v USA. Nicméně je to jako překvapivý, protože porazila i třeba takový žánr, jako je R&B, hip-hop a rap, což je i dlouhodobě v Čechách, si myslím, nejposlouchanější žánr obecně a má takovej největší hype už docela stabilně. No, ale vlastně vypadá to, že v USA už asi

0: Přátelé, za náma Bypass a Music a Buddies na frekvencích Dance Radio a přesně za týden už se převážná většina fanoušků Drum & Bassu přesune na jezero Most, kde proběhne Letitro, letní edice, velmi očekávaný festival, který startuje tady 30. července a potrvá až do začátku srpna. No a pojďme si říct, že Letitro letos chystá opravdu největší a nejzásadnější line-up v historii celého Liru. Samozřejmě i spoustu novinek, skvělých stagí, ale zároveň taky nás čeká tradiční opening show. A jezero Most se nejenom promění v centrum světový drum and bassový scény, ale vlastně nabídne Letitro 130 zahraničních umělců, 6 tematických stagí, 3 živá vystoupení a tradiční zahajovací show. Ale taky nás čeká nad jezerem Most letecká show, která vlastně tak trošku zahájí celý ten festival, takže si budete moci v rámci Red Bullu užít opravdu akrobaty a něco unikátního. No a pojďme si říct, že brány festivalu se otevřou tedy ve čtvrtek 30. července celkem konkrétně ve 12 hodin. No a pak tady odstartuje program napříč celým areálem. Veškeré informace samozřejmě máte nejenom na Letitroll webu, ale také sociálních sítích. Doporučuji taky těsně před festiákem sledovat Last Info, abyste měli info o cashless, info o v zázemí, stanovém městečku a tak dále. No a věřím, že ti z vás, co ještě to řeší, jestli pojedou a nepojedou, tak určitě ještě je k dispozici několik málo vstupenek. Takže mrkněte a určitě nepřemýšlejte dlouho, protože pravděpodobně se to asi vyprodá.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Hlavní čas, my pokračujeme dál a už za malou chvíli high-tech cheat codes a také Cascade a také připomínám aplikace Dance Radio CZ. Pokud ještě Dance nemáte ve vašem telefonu, tak věřím, že určitě nainstalujete nejenom pro iPhone i Androidy naše apka, která je zdarma i k dispozici. Díky tomu nás můžete letět úplně kdekoliv. Na Dovče, na druhém konci světa třeba, takže pokud ještě apku nemáte, věřím, že nainstalujete právě v tenhle ten moment. No a za chviličku už slibovaní high-tech nebo cheat codes. Buďte s náma a příjemný poslech.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Už tam bude.
8: Nech toho.
7: Raději už tam bude.
8: Přestaň. Chtěl mě vedro.
9: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Dance Radio.

0: Přátelé, teď už zprávy a počasí s Endym, pojďme na to. Dance Radio News.
1: Po chladnějším období se pro Evropu začíná rýsovat další výrazná vlna veder. Nad západní částí kontinentu by se na začátku příštího týdne mohla vytvořit tepelná kopule, která se následně může přesunout i nad střední Evropu. Některé modely přitom naznačují možnost teplot kolem 40 stupňů Celsia. Letadlo společnosti EasyJet mířící z Tenerife do anglického Liverpoolu se kvůli hromadné rvačce na palubě muselo vrátit do výchozího bodu. Konflikt byl natolik intenzivní, že pilot krátce po startu stroj nad Atlantikem otočil, aby znovu přistál na Kanárském ostrově. Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, které se vynutily evakuaci tisíců lidí. Vláda to odůvodnila nepříznivými meteorologickými podmínkami a nutností mobilizovat velké množství zdrojů. Píší to španělská média. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance.

0: Klič Mob The Moment na frekvencích Dance Rádia. Máme minutu po čtvrt na 12. My pokračujeme dál a mrkneme se taky do zahraničí, do Palma de Mallorca, což je hlavní město Mallorky. A právě tady já mám velkou radost, protože jsou i takové zprávy, že vznikají nový kluby a že se rodí nový místa a nová místa. A je to případ i Mallorky, přímo v Palmě se otvírá nový noční klub s kapacitou až 1300 míst, což je obrovský. A je to teda slavný místo, protože organizátoři si přebírají bývalý Titův dům, což je velmi slavný místo, kde kdysi navštívili taková jména jako Frank Sinatra, Grace Kelly nebo Ray Charles. A právě na tomhle místě vznikne nový podnik, který nabídne spoustu DJs a samozřejmě hledají se i nový talenty světový úrovně a především tady pojedou houseový a techno večery a vlastně zahajovací mejdán už proběhnul minulý týden, a to v rámci programu House of Artist. No a vy samozřejmě tady, pokud budete mít cestu na Mallorku, můžete vyrazit. Takže přátelé, pokud budete plánovat Mallorku, chtěli byste navštívit nový místo, tak je fajn, že vznikají i nový kluby.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
4: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staň jste plný tiket a jste ve hře.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Party Service.
1: Solid Sessions v Eteru Dance Rádia Janeiro právě v tenhle ten moment na frekvenci Dance Rádia. My pokračujeme dál a mrkneme se, kam dnes můžete vyrazit, a začneme venkovníma akcema, jelikož je krásně koncertama, přesuneme se na mejdany. Dnes letní kino Kasárna Karlín nabídne promítání od 21 hodin filmu Samotáři. Dnes ale taky městská část Prahy 5 od 21 hodin promítá přímo na Porthamce na Samotě u lesa. Těšit se můžete ale třeba i na Sunset Cinema Prague a Piráty z Karibiku, party a film od 20 hodin. No a mrkneme se taky na koncerty. Výstaviště v Praze nabídne dnes Parou Stellar, výbornou skvělou kapelu od 19 hodin. A rozhodně vyražte. Těšit se můžete ale třeba dneska i na Střeleckém ostrově na Wine Festival, na Střelečáku dneska, ale taky i zítra. No a pokud byste rádi na koncert, tak třeba před Krosem dnes kapela Zrní od 6:30 večer. My ještě ale zůstaneme u koncertů. Dnes Lucerna Music Bar nabídne třeba Welsh Arms od 7:30 večer. No a pojďme už taky na mejdany. Roxy, dneska Main Stage Party za mixem Jordy, Dan Howard, Estian, druhá stage KG, poeta Saibon. Start 11. hodina, zítra potom Techno Rave od 23 hodin na vlně především Hard Techna. Pojďme ale podívat se ještě na dnešní akce. U Bukanýra dnes poslední závěrečný mejdan rezidentní noci vlny. 23 let, The Fine Voyage, dneska Bodia, Biodan, rezident a zakladatel týhle noci, Zizu a Funk Five, start dneska 22. hodina, ještě jednou Bukanýr. No a to není všechno, vy se můžete těšit na Kitchen Collective v Bike Jesus, a to konkrétně od 23 hodin. Těšit se můžete i na Techno Alliance, Winyl Only, Marina, Nina Farina, Midirama, Rafael Cosmos a Freever, start taky 23. hodina. Těšit se můžete i v Ankali a na Planetu Za, kde vystoupí a vy v rámci mejdanu Archiv Technology vystoupí Axis Alpha, Eva Fout, Decoder a spoustu dalších. No a doporučím i třeba dneska v Groove Baru Cosmic Scout od 21 hodin, Bark Krymská od 21 hodin, Lilu, no a na Stalinu dneska se můžete těšit na Fatiho M a Estian už od 9 večer. Tolik tipy, kde se co děje, bude toho poměrně hodně, takže věřím, že se vyberete. Dance Radio. Dance Radio.

Prince Let It Go na frekvencích Dance Radio 11.54 aktuální čas. No a já doufám a věřím, že se máte krásně a že se budete mít krásně. Já se pomalinko rozloučím, 12. hodina je tady. Co to znamená? Že dopolední drive na konci, ještě se dáme Viktora Tyláčeho, možná ještě Fats & Small stíháme. A pak už zprávy a počasí v celou s kolegou Andin. Dneska odpoledne se na vás těší Michael C. mezi 14. a 18. hodinou. No a jelikož máme pátek, tak samozřejmě se můžete vychutnat v našem éteru i naše pravidelné pořady, jako je třeba pořad Anjuna Deep a Radio Show, nebude chybět od 19 hodin Mokwai Punks Up, také Hardwell on Air, nechybí ani Fidele Grant a Above and Beyond. Musím říct, že ten pátek je vždycky totálně našlapaný. O víkendu tady s váma Tereska nebude, ta dovolenkuje, takže se můžete těšit na mýho kolegu Mikeyho a Milana Krouževa, no a taky skvělý pořady, mějte se krásně, užívejte, my se zase v příštím týdnu úplně uslyšíme, v pondělí ještě ano, ale pak už se na vás těší moji kolegové. Mějte se krásně, užijte se víkend, odpočiňte si a těším se teda v pondělí.

Několik týdnů intenzivního horka ve Středomoří se výrazně projevuje na teplotě mořské hladiny. Ta už místy dosahuje až 32 stupňů Celsia a na některých místech je téměř o 6 stupňů nad průměrem. Cena severomorské ropy Brent se ve čtvrtek poprvé od května vrátila nad psychologicky důležitou hranici $100 za barel. Hlavní příčinou je podle analytiků pokračující konflikt mezi Spojenými státy a Íránem, který ohrožuje trasy důležité pro přepravu ropy. Plocha, kterou v Česku zabírají výrobní haly a sklady, postupně roste. Stále více jich ale zůstává prázdných. Z necelých 14 milionů metrů čtverečních průmyslových hal ve druhém čtvrtletí bylo volných 5,8%. Počasí. Pátek očekáváme jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Prosecco přesně v italském stylu?
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
2: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
2: Mionetto. Víc než jen prosecco.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Dance. Dance.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
1: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Později už tam budem?
5: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage design u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
8: Dance Radio.

chladnějším období se pro Evropu začíná rýsovat další výrazná vlna veder. Nad západní částí kontinentu by se na začátku příštího týdne mohla vytvořit tepelná kopule, která se následně může přesunout i nad střední Evropu. Některé modely přitom naznačují možnost teplot kolem 40 stupňů Celsia. Letadlo společnosti EasyJet mířící z Tenerife do anglického Liverpoolu se kvůli hromadné rvačce na palubě muselo vrátit do výchozího bodu. Konflikt byl natolik intenzivní, že pilot krátce po startu stroj nad Atlantikem otočil, aby znovu přistál na Kanárském ostrově. Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, které se vynutily evakuaci tisíců lidí. Vláda to odůvodnila nepříznivými meteorologickými podmínkami a nutností mobilizovat velké množství zdrojů. Píší to španělská média. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
7: Dance Radio. Dance Radio.

0: kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
7: Dance Radio.

Několik týdnů intenzivního horka ve Středomoří se výrazně projevuje na teplotě mořské hladiny. Ta už místy dosahuje až 32 stupňů Celsia a na některých místech je téměř o 6 stupňů nad průměrem. Cena severomorské ropy Brent se ve čtvrtek poprvé od května vrátila nad psychologicky důležitou hranici $100 za barel. Hlavní příčinou je podle analytiků pokračující konflikt mezi Spojenými státy a Íránem, který ohrožuje trasy důležité pro přepravu ropy. Plocha, kterou v Česku zabírají výrobní haly a sklady, postupně roste. Stále více jich ale zůstává prázdných. Z necelých 14 milionů metrů čtverečních průmyslových hal ve druhém čtvrtletí bylo volných 5,8%. Počasí. Pátek očekáváme jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Hrajeme nejlepší taneční muziku, tady je Dance Radio, krásný pátek. Opět je tu Michael C, aby vám až do 18. servíroval nejlepší taneční beaty. Mám pro vás dnes i spoustu hudebních tipů. Podíváme se na víkendový počasí a co možná zesiluje vedra v Evropě. Bude to poměrně zajímavý zjištění. Dejte si do uší další taneční beaty, názvy songů a taky komplet playlist naleznete samozřejmě na danceradio.cz. K tomu tam objevíte i hlasování do hitparády Dance Radio Chart.
1: Dance Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci záruk a nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
1: Dance Radio.

Tady jeden z Radio Krásný odpoledne. Producenti a DJs Lukas & Steve, Matadoři světový festivalový scény představují nový dynamický single All I Know, vše už je na streamech. Duo, který má na kontě přes 1,8 miliardy přehrání, platinový ocenění i megahity jako Where Have You Gone, předvedou tuto novinku naživo na hlavním pódiu prestižního festivalu Tomorrowland. Můžete poslechnout, ode mě další taneční muzika.

Jsme den s Rádio Krásný, od Polko pokračuje. Vedra v Evropě v poslední době paradoxně, pozor, podle průzkumu, zesiluje čistší ovzduší. To tvrdí nová studie španělských vědců a britských meteorologů. Ti došli k závěru, že sluneční paprsky dnes blokuje nižší množství částic, který znečišťují vzduch. V Evropě se totiž během posledních desetiletí podařilo mít opravdu hodně čistý vzduch a díky tomu slunce dopadá na zem ve větší intenzitě. Zajímavý, v celou zprávě jako Lega and the Road.

po chladnějším období se pro Evropu začíná rýsovat další výrazná vlna veder. Nad západní částí kontinentu by se na začátku příštího týdne mohla vytvořit tepelná kopule, která se následně může přesunout i nad střední Evropu. Některé modely přitom naznačují možnost teplot kolem 40 stupňů Celsia. Letadlo společnosti EasyJet mířící z Tenerife do anglického Liverpoolu se kvůli hromadné rvačce na palubě muselo vrátit do výchozího bodu. Konflikt byl natolik intenzivní, že pilot krátce po startu stroj nad Atlantikem otočil, aby znovu přistál na Kanárském ostrově. Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, které se vynutily evakuaci tisíců lidí. Vláda to odůvodnila nepříznivými meteorologickými podmínkami a nutností mobilizovat velké množství zdrojů. Píší to španělská média. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Jsme den s Radio Krásný odpoledne. O víkendu se v Česku vyjasní a bude až 29 stupňů Celsia. V neděli se ale už bude zase postupně zatahovat a zaprší. Místy můžou být i bouřky, a to až v neděli večer. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. I pondělí příští týden pak bude zřejmě oblačný a deštivý a teploty klesnou, ale další dny má opět přijít vyjasnění a oteplení až na 32 stupňů. Jsme Dance Radio a jdeme zpátky k tanečním beatům.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
6: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
8: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

Tady jeden z rádio, parádní taneční muzika pokračuje. Můžeme považovat souzvuk tiskárnových motorků za hudbu. No, pokud nevíte, tak Kunsthalle společně s prototypovou dílnou Prušeleb a taky jedním předním designerem tvrdí, že ano. Prezentovat symfonii 3D tiskáren jim pomohla umělkyně Neversol. Skladby, které se jí s poskytnutým hudebním nástrojem podařilo vytvořit, dokazují, že hranice hudby lze smysluplně posouvat. Neversol se do Kunsthalle a ke specifickým nástrojům vrátí 20. srpna. Tiskárny rozezní hudebník Toyota Vangelis. Tip pro vás, od nás další muzika, jsme Dance Radio.

0: hrajeme nejlepší taneční playlist. Příští hoďku pro vás mám tři hudební tipy. Meduza zkoumá naléhavost lásky na novým singlu Weekend, Kaskáda hlásí velkolepý návrat a December 10 vydávají debutový EPčko. Bude to hudební hoďka, k tomu samozřejmě taneční beaty do vašich uší, playlist na webu anebo v apce DanceRadio.cz. Tak buďte s náma.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na Opinio.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
8: Dance Radio. Dance Radio.

Několik týdnů intenzivního horka ve Středomoří se výrazně projevuje na teplotě mořské hladiny. Ta už místy dosahuje až 32 stupňů Celsia a na některých místech je téměř o 6 stupňů nad průměrem. Cena severomorské ropy Brent se ve čtvrtek poprvé od května vrátila nad psychologicky důležitou hranici $100 za barel. Hlavní příčinou je podle analytiků pokračující konflikt mezi Spojenými státy a Íránem, který ohrožuje trasy důležité pro přepravu ropy. Plocha, kterou v Česku zabírají výrobní haly a sklady, postupně roste. Stále více jich ale zůstává prázdných. Z necelých 14 milionů metrů čtverečních průmyslových hal ve druhém čtvrtletí bylo volných 5,8%. Počasí. Pátek očekáváme jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Tady je Dance Radio. Simon Cowell, známá osobnost a taky objevitel One Direction, sformoval během reality show na jedné online službě novej boyband. Jsou to Cruz, Danny, Hendrik, John, Josh, Nicolas a taky Sean a tvoří skupinu December 10, která nedávno vydala debutový EPčko s názvem On Your Side. K poslechu lákají singlem Us Against the World, který je předělávkou známého megahitu I Just Died in Your Arms od Cutting Crew. Případně můžete poslechnout. Tohle se za mě docela povedlo. Jsme Dance Radio.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
8: Dance Radio.

Tady je Dance Radio, italský trio producentů, který si říká Meduza. Přichází s novým singlem Weekend. Jemuž hlas propůjčil populární vokalista Khalid. Pracovat s ním byl prej neuvěřitelný zážitek od začátku až do konce, říkají producenti z Meduzy o americkém zpěvákovi. Poslechněte si do Weekend moderní klubový track se sluncem zalitým groovem, jehož melodie se vám určitě zaryje do paměti a vy už ho najdete na streamech. Možná se objeví i v našem vysílání. Jsme Dance Radio.

0: Tady jeden z rádia, Kaskáda hlásí velkolepý návrat, a to se singlem Utopia. Kaskáda je tedy zpět, jeden z nejznámějších hlasů světový dance music se vrací s trackem Utopia. Jde o svěžnou hymnu, která kombinuje popový a EDM prvky a je oslavou sounáležitosti, spojení a bezpečí pro naše emoce. Take me to Utopia and shine light on me tonight. To zpívá právě Natalie Horler v euforickém singlu, který si můžete poslechnout už online. Od nás další muzika v celou zprávy.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
4: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
3: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Už tam bude.
9: Nech toho.
8: Každý už tam bude.
9: Přestaň. Štíl mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Dance Radio. Dance Radio.

chladnějším období se pro Evropu začíná rýsovat další výrazná vlna veder. Nad západní částí kontinentu by se na začátku příštího týdne mohla vytvořit tepelná kopule, která se následně může přesunout i nad střední Evropu. Některé modely přitom naznačují možnost teplot kolem 40 stupňů Celsia. Letadlo společnosti EasyJet mířící z Tenerife do anglického Liverpoolu se kvůli hromadné rvačce na palubě muselo vrátit do výchozího bodu. Konflikt byl natolik intenzivní, že pilot krátce po startu stroj nad Atlantikem otočil, aby znovu přistál na Kanárském ostrově. Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, které se vynutily evakuaci tisíců lidí. Vláda to odůvodnila nepříznivými meteorologickými podmínkami a nutností mobilizovat velké množství zdrojů, píší to španělská média. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně jasnou, polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Tady jeden z rádio hrajeme pořád nejlepší taneční playlist. Všestranná americká zpěvačka, skladatelka, tanečnice, producentka a bývalá herečka Tinash je považována za jednu z nejvýraznějších a nejtalentovanějších osobností současného R&B a popu. Spolupracovala s Calvinem Harrisem, Travisem Scottem nebo Kate Ranadou a tahleta multiplatinová hudebnice žije v LA a aktuálně oznámila vydání 8. studiový desky Popstar. Ta vychází už 25. září. Novou éru plnou žánrových fúzí a odvážných tanečních experimentů zpěvačka otevírá energickým singlem Crash Out. Novinka navazuje na předchozí úspěšný track No Broke Boys z Disco Lines, který pozbíral už přes miliardu streamů. Tak můžete poslechnout. Taneční muzika pokračuje, jsme Dance Radio.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
7: Dance Radio.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

Kanadský talent Gil Glaze spojili síly v energický novince Align, to už si můžete poslechnout na streamech. Jde o nadupaný rework ikonický klasiky od německé kapely Polar Kreis 18, který mistrovsky kombinuje melodické prvky s masivním techhouseovým groovem. Zatímco Afrojack, který drží samozřejmě několik platinových certifikací v USA i Austrálii, patří mezi absolutní světovou špičku, Gil Glaze má na svém kontě předskakování třeba do Chainsmokers nebo hraní na prestižních akcí kolem Super Bowlu. Věc je online a tedy i k dispozici pro vás. Od nás další muzika na Dance Radio, parádní pátek.

0: Tohle byl páteční taneční servis, díky za to. Těším se na Dance Radio zítra, kdy zaskočím za Terku mezi 13. a 16. Potom budu hrát na rooftopu, a to ve Sky Lounge 360. A k tomu zahraju ještě v klubu La Fabrique Hradec Králové. Vše tedy v sobotu. Mějte se úžasně, za chvilku večerní program do Angina Deep Radio Show. Dnes nebudou chybět ani třeba Fede Legrand nebo Above and Beyond. Mějte se, ahoj.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOL se si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
0: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Dance Radio. Dance Radio.
8: You're listening to the Anjuna Deep Edition.
9: Hey, welcome to the Anjuna Deep Edition on Mancha, and this week we're taking you back to Dosun's stunning solo set from Anjuna Deep Explorations. It's been a whirlwind year for him, between relentless touring and a string of standout releases. He's been everywhere. You've probably already heard his brilliant Future Gate EP, and he hit the ground running this year with his single Levitize. There's more new music coming too, so keep an eye on his socials over the next few months for more on that. And if you want more where this came from, then grab a ticket to Open Air London in August, where Dosun's set to take the stage in a phenomenal back-to-back with Hannah. All right, here we go.

No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jistě.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Dance Radio.
2: You've been chosen to join us on a journey to find hidden gems, detect the unheard,

slow and earthquakes the beat.

Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: message, press 3.
1: Dance Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.